0: jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo. A ty si řekla jen sorry, jako.
1: V rakovišti.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 eur.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

0: wanna type. Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.